Takže drzá, starý no, a nejde chtěli nám ukej nás, máte rechta. A mi na kedá, vedle lehce máme i rád nádan, bojte se komu večámu nádem tu chák. Kešaj chtěli nám u, na, machte gavný, machte rachsta. Já jsem nedíjen, machte eškem, eš, eškej rán. Na pas, na pas, torko lorokor dára, a mi